Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
1: Hello. Tell me what I can do. You're beautiful.

lost without you. Don't leave me. I love you. Let's do this.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio.
2: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
2: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
1: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
9: Dance Radio.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jaké

0: klubu Fii.
1: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
8: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u Jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

7 hodin, 1 minuta k tomu, krásné, dobré pondělní ráno, tady je Dance Radio 89 a 102,9 FM. Moby Sleeping Away, úžasná věc, která nám odstartovala pondělní ranní fresh, no a já vás tady u něj opět vítám a čeká nás opět 120 minut toho nejlepšího, jak z taneční muziky, tak se podíváme i na nějaký aktuální informace ze světové taneční scény, podíváme se i taky třeba na filmy, podíváme se na spoustu věcí, takže máme tady toho před sebou poměrně hodně. No a nesmím zapomenout ani samozřejmě na muziku. Roger Sanchez, GTO, Turn on the Music. A těšit se můžete taky na Meduzu společně s Rani a pecka Silence.

Tak krásné dobré ráno, dneska máme pondělí, 7 hodin 2 minuty k tomu a my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. 18 parašutistů podniklo v neděli odpoledne hromadný tandemový seskok z letiště v Rokycanech. Během něj ale přišel vítr a nastal nekontrolovatelný pád. 4 parašutisté skončili v péči záchranářů. Nejhůře dopadl tandem, který se zřítil přímo na koupaliště v Rokycanech. Neděle se stala třetím dnem v řadě, kdy teplota na některých místech v Česku překročila 35 stupňů. Nejtepleji bylo na jižní Moravě, kde padlo několik rekordů. V příštích dnech se sice mírně ochladí, supertropické teploty se však mohou brzy vrátit. Na brněnském Masarykově okruhu skončila v neděli odpoledne motocyklová Grand Prix. Před víkendem panovaly obavy zejména z horkého počasí, což se nakonec podepsalo na kolapsech fanoušků, jinak ale letošní ročník byl bez větších problémů. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně jasnou až polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: 7 hodin 15 minut k tomu krásné, dobré pondělní ráno. Ještě jednou, milí posluchači, Roger Sanchez, GTO, Turn on the Music. Úžasná věc právě teďkon v našem éteru na 89 a 102,9 FM. Máme tady pondělí, začátek nového pracovního týdne s datem 22. června. Svátek nám slaví Pavla, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší. No a my se dneska pokusíme naladit na další pravděpodobně tropický den. Já věřím tomu, že víkend jste všichni přežili tak nějak relativně u vody, že jste se třeba na sluníčku nespálili, anebo že tam nedošlo k nějakému většímu třeba úrazu, jakoby nějaký dehydratace a tak dále. A že i dneska budeme trávit ten tropický den tak nějak jakoby na pohodu. Co nás dneska čeká ještě z muziky, tak určitě za chviličku nabídneme třeba novinku v našem éteru. Meduza raně Silence, bude taky London Grammar Another 54 Ultra Talk to You. Úžasná věc z Holandska a čeká nás taky Fahrenheit Suns Vetements. Tak krásné ráno s Dance Radiem.
1: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
3: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
9: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

Dáváte si pondělní ranní fresh na Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Fahrenheit, Sun Vetements, právě teďkon v našem éteru krátce po půl osmí. No a přátelé, řada z vás právě teďkon třeba vstává, probudila se a bude asi přemýšlet nad tím, jaký počasí, že to dneska bude. Tak se na to pojďme rovnou podívat, abyste věděli, s čím rozhodně počítat. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Teploty dneska nebudou přesahovat 30, ale zastaví se v odpoledních maximech někde okolo 29 stupňů. Biopoté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No a pokud pracujete i přesto někde venku a nejste v klimatizovaných kancelářích, tak doporučujeme rozhodně dodržovat pitný režim a k tomu si dávat do uší tu nejlepší taneční muziku v českém éteru. Jedině tady u nás na Dance Radio. No a co se týče dalších dní v počasí, tak samozřejmě v průběhu tohoto týdne se nám ty teploty budou zvedat a jenom doplním informaci, že na konci tohoto týdne budou teploty opět dosahovat 36 až 37 stupňů. Dance Radio.

0: Krásné dobré ráno, 7 hodin 49 minut, tady je pondělní ranní Fresh Klingande, Coats a Nightlife právě teďkon v našem éteru. Ještě jednou krásné ráno, my se blížíme k 8 hodině ranní, což samozřejmě neznamená, že už bychom se začali loučit, ale právě naopak, právě před námi ještě celých 70 minutek. My se taky po 8 hodině podíváme na to, co aktuálně trápí jednu z velkých ikon aktuálního New Diska, taky Disco House'u, Purple Disco Machine, podíváme se taky na jeho turné, takže si na to rozhodně počkejte, protože kolem tohodle skvělýho člověka, který dělá fantastickou muziku, koluje teďkon jedna taková podle mě nepříjemná věc, no a my si k tomu řekneme na Dance Radio rozhodně víc. Tak držte vlnu, my do 8 hodiny zahrajeme ještě Buttermat, anebo taky Alex Martin.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejdrum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my v Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Alex Martin, Dance in the Night Away, právě teďkon v našem éteru na 89 a 102,9 FM. Jedna minuta nás dělí od 8 hodiny, což znamená, že my se dostaneme opět k bodu, kdy si dáme zprávy, počasí a tak dále, ale ještě se pojďme podívat na to, jaká hudební nálož nás čeká příští hodině. Čeká nás novinka v našem éteru Shapov a Swingy Tunes Wild and Free. Čeká nás taky Michael Gray, Can't Wait for the Weekend. Je to tak, já už se taky nemůžu dočkat víkendu. To představa, že nám teďkon ten víkend skončil a před námi je celý pracovní týden. Tak samozřejmě to budeme muset nějakým způsobem přežít, ale víte, jak já to říkám, vždycky ve středu tam už se nám to láme, takže teď musíme přežít pondělí, úterý, taky středu a pak už nám to bude utíkat. No a k tomu samozřejmě nejlepší lék na urychlení toho pracovního týdne, tak samozřejmě vydržet se společnosti Dance Radia. 8 hodin právě teď a my jdeme na zprávy a taky na počasí. Noční incident, ke kterému došlo v jednom z bytů v Líbeznicích u Prahy, rozpletají od neděle pražští kriminalisté. Podezřelým je mladistvý chlapec, kterého se podařilo vypátrat a zadržet v Praze. Škodu za zhruba 3 miliony korun napáchaly v neděli plameny na chalupě v Liptani na Bruntálsku. Požár se naštěstí obešel bez zranění, obyvatelé stihli před ohněm utéci. Po horkém závěru minulého týdne čeká Česko další porce nadprůměrně teplého počasí. Přestože začátek týdne přinese mírné ochlazení a místy bouřky, ve druhé polovině týdne se vedra opět naplno rozvinou. Na konci týdne mohou teploty znovu překračovat hranici 35 stupňů. Počasí. V pondělí očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Dáváte si pondělní Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Máme 8 hodin 14 minut k tomu a já jsem slíbil, že se teďkon otevřeme vlastně téma DJ, producenta a vlastně velkýho sympaťáka Purple Disco Machine, protože pro fanoušky tohohle toho aktuálního New Disca a House Music je obrovská rána toho, že vlastně Purple Disco Machine musí zrušit minimálně do července veškeré své vystoupení. Je to z důvodu toho, že vlastně člověk, který ročně odehraje několik stovky shows, tak vlastně trpí aktuálně silným tinnitem. On s tím trpí více než 25 let, ale v posledních dnech se situace tak zhoršila, že to ve své kariéře ještě nezažil. A lékaři mu proto naordinovali absolutní ticho, pokud chce ještě někdy slyšet. Takže pokud máte rádi Purple Disco Machine, určitě na něj myslete, protože si myslím, že v těchto dnech to bude hodně pokračovat, ale co se objevilo vlastně v rámci jeho vyjádření, nebo respektive vyjádření jeho týmu, tak zrušené vystoupení jsou do července tohoto roku, což znamená, že pokud by se ta situace vyvíjela příznivě, tak by se někdy třeba na konci léta Purple Disco Machine mohl vrátit. Tak uvidíme, necháme se překvapit, každopádně i my tady na Dance Radio přejeme brzké uzdravení, nebo respektive zlepšení situace, asi takhle bych to řekl, protože samozřejmě tinnitus je něco, co trápí spousta lidí z hudebního prostředí a věřím tomu, že to není vůbec žádná příjemná záležitost. Pojďme dál na muziku, čeká nás Rehab Culture Shock, anebo taky už novinka v našem éteru Shapov a Swanky Tunes.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
7: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Novinka Féteru Dance Rádia na 89 a 102,9 FM, tohle je Šapov, Svenky Tunes a Wild and Free, úžasná věc a jsem strašně rád, že tato kombinace Šapov a Svenky Tunes se dala opět dohromady a myslím si, že to je opravdu po nějaký delší době, kdy spatřilo světlo světa takovejhle track, takže good job, já si myslím, že by takovýhle hudby samozřejmě mohlo být víc, ale uvidíme, necháme to na producentech. 8 hodin 31 minut k tomu, my jdeme na aktuální počasí.
1: Počasí.
0: Pondělí očekáváme převážně oblačnou, teda jasnou až polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 29 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Vidíte, já už jsem tak zblblej z toho počasí, že už jsem řekl, že bude dneska oblačno, ale nebude tomu tak, bude krásně jasno až polojasno. Takže užívejte pondělního dne, před námi další skvělá muzika Sigala, Korolová, Klanka Rusel, Aleso společně s Pendulum, a nebo taky Phil Faulkner.

0: Blížíme se do absolutního finále dnešního pondělního ranního freshe na Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Hidden Emergency právě teďkon v našem éteru. No a my se jdeme podívat na to, co nás dneska čeká v průběhu celého dne. Mezi 9. a 12. dopolední drive s Katie, odpoledne potom odpolední show s Michaelem si a taky v 18 hodin nesmíme zapomenout na pořád Rave on Air. No a večer potom od 20 nás čeká Jacked Show by Afrojack, bude taky Ultra Music Festival Radio Show, a nebo taky na závěr pondělního večera si dáme Johna Digweeda se Sin Transitions. Takže se máte, přátelé, dneska rozhodně na co těšit. My do 9. hodiny zahrajeme ještě Anthony Herbeck Forget About You a bude taky třeba C.C. Peniston.
1: Dance Radio.

CC Peniston, Finally. Alien Disco Sugar Diamonds Touch Remix právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM ještě stále v rámci pondělního ranního freše. My máme, přátelé, jednu minutu do konce pondělního freše a já bych vám chtěl popřát naprosto klidný start nového pracovního týdne. Vy, co děláte venku, tak doufám, že se dneska moc neupečete a že to na tom sluníčku, že to na tom sluníčku nějakým způsobem přežijete. Tak mějte klidný pondělí, mějte hezký den, užijte si tu nejlepší taneční muziku v rámci 89 a 102,9 FM. Od po 9. hodině už tady pro vás bude Katie se svým dopoledním drivem, odpoledne ještě jednou Michael C a taky pořád Rave On Air. Já se těším zítra v 7 ráno. Mějte se krásně a ahoj. Dance Radio. 18 parašutistů podniklo v neděli odpoledne hromadný tandemový seskok z letiště v Rokycanech. Během něj ale přišel vítr a nastal nekontrolovatelný pád. 4 parašutisté skončili v péči záchranářů. Nejhůře dopadl tandem, který se zřítil přímo na koupaliště v Rokycanech. Neděle se stala 3. dnem v řadě, kdy teplota na některých místech v Česku překročila 35 stupňů. Nejtepleji bylo na jižní Moravě, kde padlo několik rekordů. V příštích dnech se sice mírně ochladí, supertropické teploty se však mohou zvrátit. Na brněnském Masarykově okruhu skončila v neděli odpoledne motocyklová Grand Prix. Před víkendem panovaly obavy zejména z horkého počasí, což se nakonec podepsalo na kolapsech fanoušků, jinak ale letošní ročník byl bez větších problémů. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně jasnou až polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, já vám přeji naprosto krásný ráno, slyšíme se opět po víkendu na frekvencích Dance Radia. Startuje i dneska v pondělí dopolední drive, a to s datem 22. června, 9 až 12, to náš společný čas, a já doufám a věřím, že samozřejmě strávíte ho s námi, ať už ledíte kdekoliv, v práci, v autě nebo ve fitku, což je i taky častý místo, odkud nám píšete, anebo kdekoliv jinde, tak doufám, že budete mít fantastický den. Svátek dneska slaví Pavla, takže přejeme všechno nej, no a samozřejmě i dneska vás čeká spoustu muziky, novinek, zajímavostí, novinek napříč scénou. Tak se na to těšte.
1: Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasing Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: 89 a 102.9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých ladíte i dnešní dopolední drive na Dance Radio. A přátelé, nemám úplně dobrou zprávu pro všechny fanoušky skvělého umělce, producenta a DJe a umělce Purple Disco Machine, protože ten na svých sociálních sítích si postěžoval, že musí bohužel zrušit všechny show a taky přidal velmi zásadní varování na svých sítích. A bohužel tenhle ten skvělý umělec otevřeně přiznal, že silným tinnitem trpí už spoustu let, ale že v posledních dnech se mu dost situace, co se týká sluchu, zhoršila. A vlastně je to asi nejhorší během jeho hudební kariéry a lékaři mu v návaznosti na to dali nekompromisní stopku, že buď okamžitě teď přeruší všechny show a odpočine si, a nebo by mohl taky brzy přijít o sluch. Tak přátelé, je to teda velká škoda, doufám, že je to jenom dočasný, tím pádem Purple Disco Machine ruší úplně všechny show, taky festiáky, svoje domluvené hraní. Na druhou stranu si myslím, že je to docela důležitý téma, protože ty trápí nejenom řadu umělců a DJů po celém světě, ale taky i spoustu jiných lidí, kteří třeba hudbě se nevěnují, takže si myslím, že je dobrý na to upozornit a chránit si svůj sluch, alespoň špunty, nebo prostě vyloženě úplně jako tomu nejít naproti, pokud to půjde. Tak uvidíme, snad se Purple Disco Machine brzy zotaví a bude to lepší, abychom se na něj opět mohli těšit někde na stage.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Do vašich uší jsme si na vlnách Dance Rádia dali další muziku, v tom budeme za chviličku pokračovat. Doufám, že jste s náma a ladíte dopolední drive. A přátelé, teď už taky novinky z hudební scény, který už se souvisí s legendou, producentem a DJem Hot Since 82. A mám velkou příjemnou zprávu pro všechny fanoušky, protože už začátkem září vyjde nová deska právě tohodle umělce, na který už pracuje, nebo spíše už je má hotovou. Ta nová deska vyjde už konkrétně 4. září a první vlaštovkou je novinka Shaded, kterou už před několika dny umělec vypustil na svých sociálních sítích a všech digitálních platformách. Skladba Shaded je velmi skvělá a bude vás lákat na novou desku, která vyjde tedy začátkem září a jmenuje se Obsessions. A rozhodně je to velmi opět niterná záležitost a jak samotný umělec taky často prozrazuje, že se tam promítá láska k hudbě, což je jeho velká motivace, když ráno vstává a prostě vylézt z postele, protože jde dělat muziku. A vlastně to trošku navazuje i na tu předchozí tvorbu. Takže určitě nezapomeňte si někde zapsat důležitý datum 4. září. Deska vyjde na labelu Knee Deep in Sound, což je přímo jeho label a rozhodně je na co se těšit.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Noční incident, ke kterému došlo v jednom z bytů v Líbeznicích u Prahy, rozpletají od neděle pražští kriminalisté. Podezřelým je mladistvý chlapec, kterého se podařilo vypátrat a zadržet v Praze. Škodu za zhruba 3 miliony korun napáchaly v neděli plameny na chalupě v Liptani na Bruntálsku. Požár se naštěstí obešel bez ranění, obyvatelé stihli před ohněm utéci. Po horkém závěru minulého týdne čeká Česko další porce nadprůměrně teplého počasí. Přestože začátek týdne přinese mírné ochlazení a místy bouřky, ve druhé polovině týdne se vedra opět naplno rozvinou. Na konci týdne mohou teploty znovu překračovat hranici 35 stupňů. Počasí. V pondělí očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: musím říct, že dneska mě ta muzika v rámci našeho playlistu fakt baví a doufám, že i vás. A pokud třeba nemáte dneska po ránu, dopoledne tolik energie, tak věřím, že se to už brzy změní. Ale teď už se pojďme podívat na oblohu, protože červen je plný úkazů, který byste si neměli nechat ujít. Včera samozřejmě nás čekal letní slunovrat 21. června a v návaznosti na to nás následující dny čekají další zajímavý úkazy, který rozhodně stojí za kouknutí se směrem na oblohu. Třeba už dnešní a zítřejší večer budeme moci vidět dorůstající měsíc poblíž Spajky, což je nejjasnější hvězda souhvězdí Panny, a o pár dní později, tedy 26. a 27. června, se objeví u Rudýho Antara, konkrétně v souhvězdí Štíra. No a vrcholem tohoto měsíce bude podle tedy odborníků úplně k 29. června, který při západu slunce vyjde na východě, takzvaný jahodový úplněk, poblíž tedy hvězdní skupiny zvaný Čajník v souhvězdí Střelce. No a rozhodně to bude stát za to. No a co nás čeká v létě, to je klasika padání hvězd neboli Perseid, k tomu se dostaneme, a i spoustu dalších úkazů, takže pokud už budete někde venku na festiáku nebo stanovat, tak určitě mrkněte na oblohu.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
4: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Praze vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
1: Dance Radio.

0: Přátelé, je to neuvěřitelný, jak ten čas rychle letí na Dance Rádiu. Máme už dneska 22. června, taky festiáky před náma, který už samozřejmě i jsou v plném proudu. Velmi očekávanou akcí je i v Belgii Tomorrowland, dva neskutečný víkendy, na který se organizátoři opravdu pilně připravují. Nejenom, že slibují naprosto nejvíc epickou hlavní stage v celé historii Tomorrowlandu, ale zároveň organizátoři vypustili i jednu z nejsledovanějších záhad v rámci letošního ročníku, protože prozradili překvapivý tajný set přímo na hlavním pódiu, a to v neděli během prvního víkendu. A organizátoři ale odmítají prozradit, kdo to bude, a nechtějí prozradit do poslední chvíle, o koho půjde. Není tam ani žádná nápověda, jen prostě prázdný místo na největším pódiu taneční hudby přímo během prvního víkendu. Přátelé, tak nezbývá než jen tipovat, klidně nám pište do zprávy, kdo si myslíte, že by mohl tady vystoupit. No a my se to samozřejmě dozvíme v průběhu Tomorrowlandu.
1: Dance Radio.

Posloucháte pondělní dopolední drive na Dance Radio i dneska s Katie mezi 9 a 12 hodinou. A přátelé, já jsem teďka zkoukla opravdu jako vtipný video, o který se musím podělit, a to souvisí vlastně s akcí, která se konala před několika dny v Londýně. World Naked Bike Rider, jo. Já vůbec nevěděla, že se tohleto koná, prosím vás, jo. Takže jsem teď trošku mimo. A cílem akce bylo protestovat proti automobilové dopravě, ale taky zároveň demonstrovat za svobodu těla. A o čem to bylo? Představte si, že jste v Londýně v centru a okolo vás projedou tisíce nahých cyklistů na kole. Přesně tohleto se stalo, je to neuvěřitelný. Na tom videu jsou všichni na kolech, je tam opravdu miliarda lidí a všichni jsou bez oblečení, což je hustý, to jo. A tohleto akce už se koná samozřejmě pravidelně a tím cílem je opravdu více věcí, dobrá věc samozřejmě, ale taky to není nic pro ty, co by se jako styděli, protože je to i trošku výzva jít, vystoupit ze svého komfortu a vlastně jako do něčeho takového jít. Cyklisti si mimochodem projeli kompletně celým centrem Londýna, takže je mohlo spoustu lidí vidět v celý svý parádě, tak jak byli stvořeni. No, za mě je to rozhodně fajn. Organizátoři uvedli, že akce není vůbec namířená jenom proti body shamingu, ale taky poukazuje na šikanu, kritizování jedinců kvůli vzhledu a tak dále. A za mě je to skvělý. Klidně pojďme udělat něco takového v Praze.

18 parašutistů podniklo v neděli odpoledne hromadný tandemový seskok z letiště v Rokycanech. Během něj ale přišel vítr a nastal nekontrolovatelný pád. 4 parašutisté skončili v péči záchranářů. Nejhůře dopadl tandem, který se zřítil přímo na koupaliště v Rokycanech. Neděle se stala třetím dnem v řadě, kdy teplota na některých místech v Česku překročila 35 stupňů. Nejtepleji bylo na jižní Moravě, kde padlo několik rekordů. V příštích dnech se sice mírně ochladí, supertropické teploty se však mohou brzy vrátit. Na brněnském Masarykově okruhu skončila v neděli odpoledne motocyklová Grand Prix. Před víkendem panovaly obavy zejména z horkého počasí, což se nakonec podepsalo na kolapsech fanoušků, jinak ale letošní ročník byl bez větších problémů. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně jasnou až polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Přátelé, doufám, že se máte fantasticky a že jste věrní vlnám Dance Rádia a stále posloucháte pondělní dopolední drive, který je v plném proudu a i my tady pro vás hledáme neustále novou muziku, nový sety a typy, kde si můžete poslechnout skvělou hudbu a to převážně elektroniku. A co mě fakt baví je platforma Blurred, což je platforma, která zprostředkovává na YouTube kanálu skvělý sety a vlastně skvělý záznamy a žánry, jako jsou house, minimal a taky techno a UK garage. No a pokud teda jste třeba ještě o téhle platformě nikdy neslyšeli, tak jejich podnázev Red Lights and Beats in Prague Blurred stojí rozhodně za to. Já prošla teďka záznamy z minula a je tam jako naprosto spoustu skvělých setů českých producentů a DJů, ale i těch zahraničních, takže pokud byste si rádi poslechli nějaký krásný sety tady od nás z Prahy, tak rozhodně doporučuji prozkoumat, protože si myslím, že to může být zajímavý i k pátrání po nových DJ, který se pak můžete jít poslechnout do klubu. Takže doporučuji, některý ze setů už za chviličku přesdílím na naše sociální sítě. A teď už zpátky do našeho playlistu.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

0: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
5: Dance Radio.

kulturní a party service je připravený i dneska. Na Den s Rádou se pojďme podívat, kde se co děje. Pokud byste chtěli prozkoumávat místa Prahy a zajímavý budovy, tak v rámci projektu Open House Praha dnes můžete vyrazit na experimentální sídliště Invalidovny. V rámci nového cyklu vycházek o pražských sídlištích od 16:30 večer. Dneska ale můžete vyrazit i na zajímavou inscenaci do Centra současného umění DOCS v rámci Never So Close, Never So Far, což si myslím, že vás bude zajímat, protože půjde o pohyb a tanec. Takže rozhodně můžete vyrazit. Dnes vás čeká taky Troja Festival, který startuje přesně dneska a nabídne spoustu skvělého programu, a to až do 23.6. No a těšit se můžete třeba i na letní scénu divadla Studio 2, která probíhá až do 13.7. na výstavišti Praha. No a mrkneme taky koncerty na Hradbách. Dnes se na vás těší Lufťáci od 19 hodin. V Roxy od 19:30 večer můžete vyrazit na Aldous Hardin a taky Support Vera Ellen, start ještě jednou 19:30. Roxy. Meat Factory nabídne Tyboy Digital a taky Support Eurohead od 20 hodin. Čítárna Unijazz od 20 hodin, tak tady si můžete jít poslechnout Fekete Seretlek a jejich Progressive Treacle Folk ještě jednou od 20 hodin. A poslední tři tipy, divadlo Dobežka, Radúza od 19:30 večer, no a v Sub-Zero si můžete jít poslechnout Dream a Ivory od 20 hodin. A poslední tip od 21 poputuje do Krosu na Los Tekenos, což je pravidelná pondělní dávka techna.

Přátelé, pondělní dopolední drive, a to s datem 22. června je téměř na konci. Děkuju za příjemný start dnešního dne. Doufám, že dnešní den pro vás bude pohodový, že všechno hravě zvládnete a že s náma budete i v odpoledne, protože i dneska se na vás těší kolega Majký mezi 14. a 18. hodinou v rámci odpolední show. No a v podvečer a večer vás čekají naše pravidelné pořady, třeba drum and bassovej Rave on Air od 18 do 20 hodin. Nezapomeňte, že dneska se ještě stále soutěží o skvělý mejdan. Veškeré info najdete na Instači Rave on Air. No a v pozdějších hodinách taky si můžete vychutnat další naše pořady, třeba Ultra Music Festival Radio Show nebo John Digweed Transitions. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit ve středu. Mějte se. Dance Radio. Dance Radio.

Noční incident, ke kterému došlo v jednom z bytů v Líbeznicích u Prahy, rozpletají od neděle pražští kriminalisté. Podezřelým je mladistvý chlapec, kterého se podařilo vypátrat a zadržet v Praze. Škodu za zhruba 3 miliony korun napáchaly v neděli plameny na chalupě v Liptani na Bruntálsku. Požár se naštěstí obešel bez ranění, obyvatelé stihli před ohněm utéci. Po horkém závěru minulého týdne čeká Česko další porce nadprůměrně teplého počasí. Přestože začátek týdne přinese mírné ochlazení a místy bouřky, ve druhé polovině týdne se vedra opět naplno rozvinou. Na konci týdne mohou teploty znovu překračovat hranici 35 stupňů. Počasí. V pondělí očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 29 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: To to bourgeois beat.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Knýpas s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz. Sekci záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
6: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
12: Dance Radio. Dance Radio.

MC 4 mal de mer comme un jour.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
2: Dance Radio.

18 parašutistů podniklo v neděli odpoledne hromadný tandemový seskok z letiště v Rokycanech. Během něj ale přišel vítr a nastal nekontrolovatelný pád. 4 parašutisté skončili v péči záchranářů. Nejhůře dopadl tandem, který se zřítil přímo na koupaliště v Rokycanech. Neděle se stala třetím dnem v řadě, kdy teplota na některých místech v Česku překročila 35 stupňů. Nejtepleji bylo na jižní Moravě, kde padlo několik rekordů. V příštích dnech se sice mírně ochladí, supertropické teploty se však mohou brzy vrátit. Na brněnském Masarykově okruhu skončila v neděli odpoledne motocyklová Grand Prix. Před víkendem panovaly obavy zejména z horkého počasí, což se nakonec podepsalo na kolapsech fanoušků, jinak ale letošní ročník byl bez větších problémů. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně jasnou až polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Jaké pantofle?

0: nákup fee.
1: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dance Radio.

Noční incident, ke kterému došlo v jednom z bytů v Líbeznicích u Prahy, rozpletají od neděle pražští kriminalisté. Podezřelým je mladistvý chlapec, kterého se podařilo vypátrat a zadržet v Praze. Škodu za zhruba 3 miliony korun napáchaly v neděli plameny na chalupě v Liptani na Bruntálsku. Požár se naštěstí obešel bez ranění, obyvatelé stihli před ohněm utéci. Po horkém závěru minulého týdne čeká Česko další porce nadprůměrně teplého počasí. Přestože začátek týdne přinese mírné ochlazení a místy bouřky, ve druhé polovině týdne se vedra opět naplno rozvinou. Na konci týdne mohou teploty znovu překračovat hranici 35 stupňů. Počasí. V pondělí očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Skvělý pondělní odpolko, s váma opět Michael C. s nejlepším tanečním playlistem. Pojďme si ho užít. Podíváme se taky do Severní Koreje, protože ta zažívá nebývalý boom, který je vidět i z vesmíru. Jaký? Počkejte si na to. A virtuálně pocestujeme dnes i na Island. Pochopitelně probereme i hitparádu Dance Radio Chart. To proto není všechno, pojďme si užít. Taneční pleják přímo do vašich uší, jsme Dance Radio.
1: Ranní Fresh, nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
2: Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem.
1: Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. Tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio.
3: Dance Radio. Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
9: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na dek.cz.

Tady jeden z rádio. Severní Korea zažívá nebývalý boom a ten je vidět dokonce i z vesmíru. Jaz v noci je nyní 3x vyšší než před 5 lety. Proč? Vidět je totiž i výstavba nových zásobníků ropy nebo parkovišť. Severokorejský hrubý domácí produkt totiž je podle údajů Jihokorejské státní banky, což je poměrně věrohodná instituce, roste a předloni o 3,5%, loni dokonce o téměř 4%, což je nejvíc za 8 let. Různý změny zaznamenali i návštěvníci Severní Koreje, třeba že taxikáři mají 2 mobily. V restauracích se prodává pizza nebo grilovaný kuřecí křídla a dokonce se tam dá platit i QR kódem. Stále více Severokorejců má navíc vlastní auta. Vidíte to? No, další taneční muzika pro vás, jsme Dance Radio. Dance.

I před 15. hrajeme nejtaneční pleják. Island je úchvatný, ať už ho fotí kdokoliv. To chtěli prokázat jedny islandský aerolinky. Proto v uplynulých týdnech pátrali po nejhorším fotografovi na světě. Našli ho v pařížance Blanche Mortemar, jenž se svým antitalentem prý porazila 127 000 uchazečů ze 178 zemí. Za propagandu

Ministerstvo země ohně a ledu dostane od dopravce 50 tisíc dolarů, což je přes milion. K získání nelichotivýho titulu dopomohlo fotografce několik faktorů. Za prvé, její snímky byly často rozmazaný, do záběru se mnohdy přimotaly palce nebo jiné části těla a tak dále. Teď chtějí právě aerolinky dokázat, že Island je tak nádherný, že ho dokáže nafotit i nejhorší fotograf na světě. Uvidíme výsledky a těšíme se. V celou zprávě a Andy.

18 parašutistů podniklo v neděli odpoledne hromadný tandemový seskok z letiště v Rokycanech. Během něj ale přišel vítr a nastal nekontrolovatelný pád. 4 parašutisté skončili v péči záchranářů. Nejhůře dopadl tandem, který se zřítil přímo na koupaliště v Rokycanech. Neděle se stala třetím dnem v řadě, kdy teplota na některých místech v Česku překročila 35 stupňů. Nejtepleji bylo na jižní Moravě, kde padlo několik rekordů. V příštích dnech se sice mírně ochladí, supertropické teploty se však mohou brzy vrátit. Na brněnském Masarykově okruhu skončila v neděli odpoledne motocyklová Grand Prix. Před víkendem panovaly obavy zejména z horkého počasí, což se nakonec podepsalo na kolapsech fanoušků, jinak ale letošní ročník byl bez větších problémů. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně jasnou až polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance. Dance.

0: Tady jeden z radio, skvělá taneční muzika. Jaká byla vaše nejtěžší situace v životě? A co vám dalo sílu jí překonat? To je docela těžká otázka. Odpovídali na ní Jan Svirák, Simona Stašová nebo třeba taky Václav Moravec, ale i desítky dalších lidí ze všech možných profesí. Odpověděli na zářijovou výzvu brněnského divadla Husa na provázku. Z odpovědí teď vznikla minulý týden odpremiérovaná inscenace Everybody Hurts. Případně tip pro vás, pokud budete mířit do Brna. Další taneční muzika po 15. na Dance Radio.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: hrajeme nejlepší taneční playlist, samozřejmě všechno naleznete na danceradio.cz nebo taky v naší aplikaci na webu, ještě hlasujte do hitparády Dance Radio Chart, klidně hned teď, a v apce navíc uvidíte večerní program každý den a k tomu nás můžete poslouchat odkudkoliv, stačí vám internet v mobilu. Český korunovační klenoty budou letos na Pražském hradě, pozor, vystaveny pro veřejnost opět, a to v termínu od 18. do 28. září. Výstava bude mít tentokrát podtitul Habsburkové 500. Tak víte, že v září můžete vidět tedy český korunovační klenoty. Od nás další muzika, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Hrajeme parádní taneční playlist, tady je Dance Radio. Festival Rock for People, který skončil před cca 10 dny a vyvrcholil samozřejmě opět ve Festival Parku v Hradci Králové, tedy v Parku 360. Tak letos pozor navštívilo rekordních 80 tisíc lidí, a to včetně třeba prezidenta Petra Pavla. Já osobně jsem byl to opět velký zážitek, organizačně zvládnutý. Pokud nevíte a uniklo vám to, tak už se prodávají lístky na příští ročník, kde byl první headliner oznámen a není to nikdo jiný než oblíbená kapela Blink 182. Rock for People se postupně stal opravdu jedním z nejrespektovanějších evropských hudebních festivalů. Další taneční muzika v celou zprávy, kolega Andy Road už je připraven.
1: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
2: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Noční incident, ke kterému došlo v jednom z bytů v Líbeznicích u Prahy, rozpletají od neděle pražští kriminalisté. Podezřelým je mladistvý chlapec, kterého se podařilo vypátrat a zadržet v Praze. Škodu za zhruba 3 miliony korun napáchaly v neděli plameny na chalupě v Liptani na Bruntálsku. Požár se naštěstí obešel bez ranění, obyvatelé stihli před ohněm utéci. Po horkém závěru minulého týdne čeká Česko další porce nadprůměrně teplého počasí. Přestože začátek týdne přinese mírné ochlazení a místy bouřky, ve druhé polovině týdne se vedra opět naplno rozvinou. Na konci týdne mohou teploty znovu překračovat hranici 35 stupňů. Počasí. V pondělí očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Miss it a light,

0: Remenej taneční muziku, my jsme Dance Radio. Karlovarský filmový festival letos uvede více než 130 celovečerních hraných a taky dokumentárních filmů. Online už je kompletní letošní program. V horizontech páteřní sekci festiáku se představí 55 nových pijáků z aktuální festivalové sezony. Široký zastoupení zde budou mít třeba filmy z nedávního festivalu v Cannes. K vidění proto bude například Zlatou palmou oceněný strhující drama Fjord režisera Christiana Mungia. Ve Varech se samozřejmě i dělají parties a můžeme se tam slyšet spolu ve čtvrtek 9. července. Další playlist pro vás jsme Dance Radio.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: Fí.
1: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.

Nejlepší taneční muzika pokračuje, toto jsou Quintino a taky Cheat Codes, Can't Fight It. My jsme Dance Radio, prořád pro vás máme jen ten nejtaneční servis. Pokud nevíte, co vám hrajeme, všechno naleznete na danceradio.cz a nebo taky v naší aplikaci. Tu stahujte pro iOS nebo Android, ať prostě máte komplet přehled. Ode mě další taneční výběr, třeba James Hype, Chucky, Armand van Helden a podobnou už duo Kiki a Marlon Hofstadt. Jejich Losing Control ideální pro dnešní horký letní taneční odpoledne. Buďte s náma.

0: James Hype, Don't Wake Me Up, tady je Dance Radio, nejlepší taneční muzika. Samozřejmě i dnes pro vás máme skvělý večerní program. Dnes to bude Rave on Air od 18 hodin, tedy 120 minut nejlepších zlomených beats, drum and bass music, hosté a tak dále, to si dejte. Pak tu máme Afrojacka, Ultra Music Festival Radio Show a Johna Digvida. A na toho se osobně velmi těším. To nejlepší z Progressive Houseu. Až do půlnoci. Teď už Ferry Corsten, Chris Avantgarde, nebo taky Clay Rosen a potom Andy. Další zprávy.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+,

0: 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz.
1: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Dance Radio, Praha 89 a

18 parašutistů podniklo v neděli odpoledne hromadný tandemový seskok z letiště v Rokycanech. Během něj ale přišel vítr a nastal nekontrolovatelný pád. 4 parašutisté skončili v péči záchranářů. Nejhůře dopadl tandem, který se zřítil přímo na koupaliště v Rokycanech. Neděle se stala třetím dnem v řadě, kdy teplota na některých místech v Česku překročila 35 stupňů. Nejtepleji bylo na jižní Moravě, kde padlo několik rekordů. V příštích dnech se sice mírně ochladí, supertropické teploty se však mohou brzy vrátit. Na brněnském Masarykově okruhu skončila v neděli odpoledne motocyklová Grand Prix. Před víkendem panovaly obavy zejména z horkého počasí, což se nakonec podepsalo na kolapsech fanoušků, jinak ale letošní ročník byl bez větších problémů. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně jasnou až polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Na Dance Radio Jade ten Ashníkou Pancake. Krásný pondělí. Podíváme se do hitparády Dance Radio Chart, protože stále hlasujte na webu danceradio.cz do letošního 25. kola. Ať slyšíte vašeho oblíbeného interpreta na co nejvyšší příčce. Minulý týden jsme nasadili tři novinky Kreidera, Avisu, Normu Jean Martin Encore a taky Shopova se Swanky Tunes Wild and Free a nástupních vítězů byl Epoch Noir na třetím místě se singlem Sandworm, Fisher s Rain bral z, tedy stříbro a Ilenium a Ellie Goulding Don't Want Your Love, tak tahle ta pecka už si uzmula první místo. Kdo vyhraje tento týden je pořád na vás. Ode mě Drum Sound a Bassline Smith nebo novinka od Meduzy a Rany Silence.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojerov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dance Radio.

0: Jeden z kandidátů na letošní hit léta, a to Enatra 54 Ultra, Talk to You. Dnes má svátek samozřejmě Pavla, protože máme 22. června. A dnes je taky několik speciálních dnů, třeba Světový den deštných pralesů, Den cibulových kroužků, Den polibků, no a taky Mezinárodní den bez kalhotek. Takže pokud jste vyrazili ráno na ostro, tak jste udělali správně. Teplota k tomu naprosto vybízí. Myslím si, že několik dalších dnů bez kalhotek nás ještě čeká, protože tento týden ty teploty porostou opravdu vysoko. Hybrid Minds, Hugela nebo taky Milo na Dance Radio. Krásný odpoledne.
1: Dance Radio.

pondělní odpoledne je to tam, za chvilku Rave on Air, tedy nejlepší drum and bass, 120 minut těch nejzlomených beats, potom už Afrojack, Ultra Music, Festival Radio Show a taky John Digweed. Já se těším opět zítra od 2 odpo. Ahoj! Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio. Dance Radio. Noční incident, ke kterému došlo v jednom z bytů v Líbeznicích u Prahy, rozpletají od neděle pražští kriminalisté. Podezřelým je mladistvý chlapec, kterého se podařilo vypátrat a zadržet v Praze. Škodu za zhruba 3 miliony korun napáchali v neděli plameny na chalupě v Liptani na Bruntálsku. Požár se naštěstí obešel bez zranění, obyvatelé stihli před ohněm utéci. Po horkém závěru minulého týdne čeká Česko další porce nadprůměrně teplého počasí. Přestože začátek týdne přinese mírné ochlazení a místy bouřky, ve druhé polovině týdne se vedra opět naplno rozvinou. Na konci týdne mohou teploty znovu překračovat hranici 35 stupňů. Počasí. V pondělí očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Dance Radio. Právě posloucháš Rave on Air.

0: Je to tak, dámy a pánové, je opět pondělí krátce po 18. hodině. Dneska má svátek Pavla a my jsme tu s naším pořadem Rave on Air na Dance Radio. Dneska za mikrofonem já, Sofika a taky Mind Frequence po další době. Ahoj, Dané.
1: Čau, čau, Sovčo. Jak se máš dneska? Předbych jsem tě.
0: já se mám dobře. Dneska trošku náročný pondělí, ale myslím si, že si to tady spravíme. Co u tebe?
1: Přesně tak, líp bych to neřekl, náročné pondělí to tomu absolutně sedí. Tak to tady dneska rozdramen bejzujem.
0: Tak jo, jdem za písničkou a aby jsme vás trošku navnadili, tak si dneska probereme, jaký bude Beats for Love, tak se máte na co těšit, my jsme Rave on Air.

0: Stále posloucháte Rave on Air, za mixem začal Mind Frequence, moc se mi to líbí. A máme tady ještě restík z minulého týdne. Minulý týden jsme měli soutěž o dvě vstupenky na festival Poslední zvonění, který bude probíhat už v tuto v sobotu u jezera Lipence. A výherci jsou M.A.S a taky Bandicoot podržítko DMB. Moc gratulujeme.
1: Gratulujeme.
0: A očekávejte za chvilku zprávu od buď od Basítky nebo od Totally Špajzu a napíšu vám všechny detaily a budeme se na vás moc těšit v sobotu v Lipencích. A jak jsem slíbila na začátku vysílání, probereme si dneska Beats for Love, který začíná vlastně už příští týden. Začíná to už ve středu.
1: 1.7.
0: A řekli jsme si, že si vlastně projdeme asi celý ten harmonogram. Všude, kde budou hrát drum and bass, nebo něco, co je tomu hodně příbuzný, tak si projdeme. Já teda s dovolením začnu.
1: Začni, nechám začnu, tě. Dámy mají přednost.
0: Začnu středou na Love by ČSOB, což je hlavní stage, a hned jako první vystoupí A Little Sound, což si myslím, že je naprosto nádherný vstup do festivalu. Kdo nezná A Little Sound, tak je to malinká, šikovná Britka, která je vokalistka, producentka, DJka, a vlastně ona ve svých setech sama hraje, pak má nějaký předehraný jako 2-3 tracky, jde před lidi, zpívá naživo, je moc šikovná, má kolaba už snad se všema lidma ze scény, takže určitě, kdo neznáte, běžte, bude to moc hezký, bude to takový hodně srdíčkový, což se na tu Love Stage hodí.
1: Určitě.
0: A moc doporučuju.
1: Za mě Little Sound je jméno, které poměrně dost v poslední době vystřelilo.
0: Ano.
1: Já jsem měl možnost jí supportovat v Roxy minulý rok.
0: Mm-hmm.
1: A jako ta show je fajn. Jako
0: jo,
1: i pro
0: jo.
1: mě, jako pro člověka, který je spíše orientovaný na ten tvrdší styl toho drum and bassu, ač to teďka nevypadá s tím začátkem. tak přece jenom jako jsem se jako velice bavil.
0: Mm-hmm. Já pak teda zabřednu do pozdějších hodin, protože tam bude pokračovat drum and bass a od 9 do 10:30 bude Dimension, takže si myslím, že budou plameny.
1: A počítání cigár.
0: Myslím, že všechno, co jste u Dimensiona zvyklí, tak to všechno dostanete. A to je všechno, co se týče drum and bassu na hlavní stage. Takže my se poposuneme hezky tady v tom harmonogramu na DMB Forge.
1: Tam už to začíná být velice zajímavé.
0: Ano.
1: Jako, nevím, jestli bych vůbec na tu Love Stage potom jako přecházel, když na to tak. Je to opravdu nabitý. Startuje tam Dobrodin, koukám.
0: Ano, což je by the way náš kamarád, který se stará o backstage v backstagech. Takže kdo zná Dobrodina, tak moc dobře ví. Jmenuje se svým jménem, se jmenuje Dobromír, má opravdu to dobro v sobě, takže moc zdravíme do Švýcarska a já se osobně těším, až se uvidíme.
1: Můžeš mi prosím tě jenom ještě dovysvětlit, co to je backstage v backstage?
0: Běž se zeptat, až budeš na Beats for Love, běž se zeptat Dobrodina, co to je, a on ti to rád vysvětlí.
1: Tak to si určitě, tuhle otázku si určitě připravím. Tak, potom je tam teda Deep Zack, Slovák, tohle jméno neznám upřímně.
0: Já taky ne. Takže já vůbec nevím, co bude hrát, co od něj očekávat, netuším.
1: Tak. Potom Ju.
0: Ano, to je celkem šikovná slečna. Já jsem jí slyšela a teď nevím, jestli to bylo nějaký Imagination nebo něco takového. Moc šikovná.
1: Tohle jméno mě taky minulo upřímně, jsem ostuda. Potom teda už něco známějšího, potom následuje Edgewood.
0: Ano.
1: Takže to samozřejmě, tam bude roztejkačka hodně lásky.
0: To bude hodně roztejkačka hodně lásky
1: hodně
0: a bude to pokračovat v dalším setu.
1: Potom Technimatic, to je za mě jako famózní duo.
0: Ano,
1: to je perfekt.
0: Ano.
1: To je perfekt.
0: A pak přijde totální zlom.
1: Jo, pak už...
0: Klapne 9. večer a jedem.
1: Jako tady tenhle ten přelom mezi Technimatikama a tím dalším, je to jenom Ying a Yang, jo.
0: Tak já to odpálím, jo. Je to Primate Back to Back Captain Bass, což je prostě Belgie. Belgie s velkým B.
1: Tam budou lítat lidi 3 metry do vzduchu.
0: Jo, přesně, jako se to děje v Anglii, tak. Kde vystřelujou prostě kluky. I Vojta Peň se takhle zalítal teďkom nedávno, když
1: opravdu?
0: Vlastně, jo, když byl s Magentou, Magenta hrál a teď, myslím, že to bylo v Bristolu, kecela bych teďkom, na té vlastně velký akci, tak šli prostě i si jako užít mejdan a právě tam takhle Vojtu vystřelili. Myslím zrovna, když hrál Mackie G a je to i nahraný a je to prostě, Vojta je tam vidět, jak takhle jako letí zrovna, takže doufám, že to budete provozovat i tady. A od Jump Popu se vlastně moc neodchýlíme ani u dalšího setu. Od 10 do 11 bude Mouzy. No, takže tak koubojský král.
1: Tak, velká hvězdička.
0: Velká hvězdička, takže třpitkatý věci, koubojský klobouky, všechno sebou, bude to hodně. A pak bude Arkando. To byl můj velký otazník, myslím si, že u zimního letitrolu, kdy jsem absolutně nechápala, kdo to je, a on je to docela velký jméno, vlastně jsem zjistila.
1: Ano, je, přesně tak.
0: Takže zajímavý.
1: Potom teda Circadian, což je vlastně ex-Prototypes.
0: A on mě docela, i mě, musím říct, že mě docela jeho set bavil. Takže...
1: Tak jako nevím, jestli mě třeba jako ještě když fungoval projekt Prototypes, tak,
0: byly super.
1: Tak mě ty sety jako extrémně bavily, to mělo super energii, vždycky výborný výběr tracků, v těch setech si přišel na své jako kdokoliv, ať ten, co měl rád spíše ten mainstream, nebo my, co jsme třeba více poslouchali jako ten tu tvrdší odnož, tak jako fakt ten set měl vždycky všechno, takže bylo to perfektní.
0: Je to tak? A potom od 1 do 2 do rána Mandy Dextrix, kterou bych možná čekala i na Zionu, nebo na nějaký jiný stage, takže, protože ona hraje takovej, že jo, mix Amen, techno, prostě 4x4 a vlastně od všeho trošku.
1: Je to zábavný. A já si myslím, že to i na tu, jako v té hierarchii toho vlastně, jak bude probíhat ten večer, tak si myslím, že ten závěrečný jako takovýhle vlastně zahraniční set v ten čtvrtek na středu. V tu středu to bude jako úplně OK.
0: A já to teda i zavřu, vlastně celou tu DMB stage zavře od 2 do 3 Pulsation Showcase, což bude Drone Moon, Back to Back Mad Face, Back to Back Ripple. Mm-hmm. Takže lokální zástup se dá říct tak trošku.
1: Ano.
0: A teď se tady odjedeme trošku dál na Zion stage, která je vlastně, to je bývalá Ragatu Jungle stage, nebo přejmenovaná.
1: Tam jsem trávil taky jako dost času, vždycky navíc.
0: Já taky, je to tam moc fajn a já teda vypíknu jenom nějaký jména, ať to neprojíždíme všechno, tak od 6 do 7 Freddy High, kterýho jsem neviděla ani nepamatuju, tak jsem zvědavá, jak to bude. Pak jsou tam nějaký rapy a potom od 10 do 11.
1: Zrovna na to koukám.
0: This is Inja, což je vlastně dost podobný koncept tomu, co má A Little Sound. On si stojí za mixem, sám mixuje a sám do toho rapuje.
1: Masakr.
0: Což je super a prostě kdo zná Inju, tak to je prostě král. A král hlavně předávání energie lidem. Takže rozhodně, jestli budete chtít přijmout nějakou pořádnou energii, tak od 10 do 11 na Zion stage This is Inja.
1: Mm-hmm.
0: A budu ještě pokračovat, ano. Protože od půlnoci tam bude hrát Mikim, který přesně taky hraje takovej Amen Techno, 4x4, junglový věci, do toho trošku bum bum bum, to si myslím, že bude hodně super. By the way, Mikim i Mandy pomáhal jako stage manažerovat jednu stage na Boomtownu, takže rozhodně taky zajímavý jméno. A potom od 2 od 3 totální legenda DJ Aphrodite.
1: To je taková věc, kterou by měl prostě každý za svůj život aspoň 30krát slyšet.
0: Přesně tak. A odsuneme se trošku zase dál.
1: Ano.
0: Na tunelu jsou nějaký lidé, kteří vlastně vyhráli, to jsou podle mě jenom ty výherci.
1: Vidím.
0: Je to tak, říkám to správně, to jsou jenom vlastně výherci těch, co byli jako dávali ty reelska,
1: taky
0: že?
1: Taky si myslím, ano.
0: Tak já to jenom rychlostí projedu. Sin Vision, John Simon, Yannick, Awoken, Vysik a Mad Stroke. Mm-hmm. Ostatní lidi neznám, jestli jsem někoho opomněla, tak se omlouvám. A teď se přesuneme ještě úplně dál. K těm afterparty, ale ano. A tady vidím na 2. stage ve Fabriku nějaký drum and bass.
1: Určitě. Šáš vlastně kurátor Eatbrain Rádia.
0: Aha, OK.
1: Potom tam máme Červa, koukám ještě One Trail, to neznám. Trinidad.
0: A taky hey. Mila Back to Back Chandril.
1: Jo, jo, jo, tak Chandril jako... to je vlastně ta polská DJka.
0: Ano, ano, je to tak.
1: Taky velice šikovná holka.
0: A teď nevím, jestli dáme si rovnou i čtvrtek, asi si dáme rovnou i čtvrtek.
1: Jdeme na čtvrtek,
0: ať si to takhle rozdělíme, takže já si zase tady přesunu úplně na začátek.
1: No, jasně.
0: Jestli to tady se mnou bude spolupracovat.
1: Já tomu domluvím, když tak.
0: Jo, tak můžeš začít Love Stage.
1: 100%.
0: Super.
1: Takže ve čtvrtek nás z Drum & Bassu čeká na Love Stage Adromenik. A
0: Ty jsi přeskočil hvězdičku předtím. Emily Makis, to je další vokalistka, která sice není DJka, jsem zvědavá, koho sebou bude mít jako DJ, to je docela zajímavá otázka.
1: Jasně.
0: Teď vlastně vydala totální bombu, kterou si dneska klidně můžeme zahrát s Amplifyem, taková lehce jazzy věc, moc šikovná holka, původem Řekyně, to je, a to asi to je jasný, proč to tak je.
1: Tak jestli to bylo s Amplifyem, tady ta poslední release, tak si myslím, že to bude dobrý.
0: Jo. A teď můžeš pokračovat.
1: To je dobrý, teď teda konečně zmíním toho Andromanika.
0: Ano.
1: A Andromedic tam bude něco představovat, je to tak?
0: Asi jo.
1: Vypadá to tak.
0: Prezence něco.
1: Nějaká show.
0: Ascension. Tak to zní jako Atencion.
1: Atencion pickpocket.
0: A to je všechno, co se týče Drum & Bassu na hlavní stage, ale čtvrtek na DMB Forge je strašně tvrdý. Mně se z toho úplně orosilo čelo. Tak já začnu a pak mě přebereš toho štafetu. Jo?
1: Dobře, já tě přeberu štafetu.
0: Takže od 4 do 5 DMB Heart Showcase, Ensign, Back to Back Gigas, Back to Back Onyxy. Já chtěla bych tady vyzývat všechny lidi, kteří pojedou na Beats for Love. Oni 3 si to budou nahrávat. Bude to mít natáčený i jako video. Takže by bylo fajn, kdyby tam měli nějaký lidi. Ten set bude určitě super, takže koukejte dorazit už ve 4 na DMB Forge Stage. A hned po nich bude moc šikovná Eddie J, která je z Holandska, bydlí v Amsterdamu a vlastně spoluorganizuje Cheeky Mondays v Amsterdamu.
1: To znám.
0: A kde teď v pondělí byla i naše Sublime.
1: Hezky.
0: A nebyla tam jako MC, ale i jako DJka.
1: No hezky, pěkně.
0: Tak a potom, od 6 od večera, totální legend, hlava V-Recordings, Brian G. Takže tady můžete očekávat set plnej dubplateů, plných nevydaných věcí a všeho, co budete chtít. Mm-hmm. Takže Brian G je super.
1: Potom teda máme Command Strange.
0: To je taky bomba, zástupce V-Recordings, strašně šikovný kluk, skvělý releasey, bomba zvuk.
1: Potom teda už ke známější jménům DLR, takže to bude pecka.
0: To bude bomba.
1: Potom světový miláček publika Break.
0: Ježišmarja, je mi trošku líto, že je Break už v 9. Na druhou stranu pak už je úplně jedno, na co půjdete, protože to nejlepší už jste dostali.
1: Přesně tak.
0: Takže Break už 9 večer. A pak se to zase trošku zvrtne od 10. Turno.
1: Potom Joe Ford. Upřímně Joe Forda jsem teďka nějakou dobu nikde neviděl na plakátech. Nevím, jestli jsem si teda jakoby toho nevšiml úplně, ale za mě teda Joe Ford patří k jedním z těch hodně jako nadaných jako umělců. Jo? Já mám dokonce oblíbenou jednu písničku, kterou on má z... Teďka mě úplně vypadl ten název, ale za mě je to teda jako mistrovský dílo.
0: A to je víc mainstream, nebo?
1: Je to hodně jiný. Je tam velice příjemný vokál a vlastně ten člověk, se kterým to má, tak dělal dokonce remix na jednu písničku od Black Sun Empire, jak měli to remixový album dříve.
0: Aha.
1: A fakt jako je to, má to úplně všechno ten track. Jako fakt je to epic. Těžce
0: super,
1: epic.
0: Takže od 11 do půlnoci Joe Ford a potom se to zvrtne ještě víc v tvrďárnu od půlnoci do 1 Zardonic.
1: Kytarový nářez.
0: Ano, a potom od 1 do 2 lokální legenda a královna beaty, takže tam určitě si myslím, že to bude skvělej zavírací set.
1: Víc než skvělej zavírací set.
0: Ano, my se zase posuneme, ten ve čtvrtek na Zionu je jenom hip-hop, tam nebude ani jungle, ani drum and bass.
1: A když se posuneme... J-Line?
0: J-Line? Tam je J-Line?
1: Je J-Line, no...
0: A jo, od 6 do 7 je tam J-Line. No, tak to je jungle.
1: No, právě si říkám.
0: No, tak to je jungle. A jo, a ještě tady vidím vlastně jeden. Ještě Jamie Borston a Netty D. Super, takže takhle v podvečer lehkej junglík na Zion stage. A Na Absolute Stage bude stejně jako minulý rok Vibe Ranger se zastoupení.
1: Ano,
0: vlastně
1: vidím.
0: Od 4 až do 2 do rána. Kluci se tam budou střídat, loni to mělo mega úspěch, takže určitě navštivte i Absolute Stage. A ještě koukám, že na Freedom Stage budou od 4 už byli naši hosté jednou, Malkut a Fakutum.
1: Je tam toho dokonce víc, koukám, že tam je i vlastně Hers.
0: Ano, v 8 večer.
1: A Abstrakt je tam.
0: A tady můžete čekat nějaký zajímavější sety, bude to určitě jako bass music, okolo 140 BPM bych řekla. My něco takového bych očekávala.
1: Taky si myslím, že to bude spíše jako by situované tady do tohohle.
0: Ano. A potom tady máme teda opět afterparty ve Fabriku. Kde už hraješ i ty? Ne,
1: to je až zpátku na sobotu.
0: Ok, takže teďkom ze čtvrtka na pátek tady máme.
1: Krystal, koukám na druhou stejně.
0: Kamu, Alice a to je asi všechny, koho znám. Takže rozhodně už ve středu i ve čtvrtek bude spousta drum and bassu a spousta nádherných setů, který si můžete na Beats for Love poslechnout. My se teď vrátíme za písničkou a v dalším vstupu to dokončíme, dáme ještě pátek a sobotu, což si myslím, že budou trošku víc heavy ty line-upy.
1: 100%.
0: A no, a poslouchejte nás dál, my jsme Dave on Air.

0: on air. Na Dance Radio.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

0: teďka, jak už jste mohli slyšet a všimnout si, tak byla Sovča.
1: Ano, je to tak.
0: Sovčon neskutečný nářez. Normálně některé ty basové písničky ze mě úplně slikly oblečení teda. extra jsem se tady třepal u toho. Takže perfektní. My budeme pokračovat teďka v projíždění line-upu vlastně na Beats for Love. Přesuneme se teďka na páteční den, na páteční line-up a začneme rovnou Love Stagey. Si koukám správně, tak v pátek nás z Drum & Bassu čeká KTB a MC Dynamite.
1: Jako z tohohle jsem úplně speechless. Absolutně bych nečekala, že tohle ještě jakoby bude a že to bude, no ale jako mrzí mě trošku, že tam nebudu, protože KTB s MC Dynamite bude totální pecka podle mě.
0: Já si taky myslím, že tady tohle to bude jako velice úspěšná jako kombinace. Hned potom nás čeká už taky dá se říct klasika, Pendulum DJ set.
1: Určitě.
0: Tam taky nikdy nemůžete jakoby skočit vedle, to je prostě pecka. A to je asi, pokud dobře koukám, z Love Stage úplně všechno, co se týká.
1: Koukáš správně, je to tak?
0: Potom teda DNB Forge a tam je teda zase extrémně přísný line-up, když na to tak koukám. Začínáme ve 4 hodiny, line art, potom Fantech feat Mila 207.
1: Ano.
0: Potom začínáme už zahraničím, Hugh Hardy.
1: Ano, Hugh Hardy.
0: Takže pecička, Kino.
1: Kino, to jsem jako, je to od 7 do 8, takže začne trošku zapadat sluníčko a on má tak krásný sety, který vás fakt chytnou za srdíčko. Já jsem ho slyšela, i když k tomu hrál live na piano a to je, když vás to úplně nebaví, tak vás to zasáhne.
0: Ne,
1: takže
0: to
1: Kína doporučuju.
0: Potom teda taťka Drum & Bassu, London Electricity.
1: Je to tak, takže srdíčkování bude pokračovat, protože on to umí.
0: Tak a ještě teda jako úžasný čas, to bude paráda. Potom následuje Denny Bird, což je více už do mainstreamu, ale furt to bude hodně zpívání. Potom P-Money a Winey.
1: O Winem se dneska budeme ještě bavit, ale to zatím ještě
0: Následuje Flavady.
1: Ano.
0: Takže taky pecka. Potom po Flavě D bude Fred V. Se tam všichni vybírali podobný jména.
1: Ne, takhle Fantech sestavoval to line-up. Takže FF, ano, jdeme za sebou.
0: Mezera, ještě písmeno. Fred V taky jeden z mých velice oblíbených producentů, ať už to bylo teda jako v kombíčku s Grafixem a nebo teďka vlastně solo, tak vždycky perfektní jako hudební zážitek, takže určitě doporučuju. Následovat bude Hoax.
1: Ano.
0: To už bude zase tvrdší.
1: Bude to zase tvrdší. Hoax je strašně šikovný producent. Byl teď vlastně na Slovensku, jak měli Pulsation, vlastně ten festiválek na Hradě.
0: Jasně.
1: Měl slot někdy ve 4:00 odpoledne, skoro nikoho tam neměl, takže doufám, že tohle se otočí a že nabít spadlo v jedno ráno zažije, co tady vlastně lokální lidi umí, že za to umí vzít a myslím si, že to bude super. Protože je to nejen dobrý producent, ale i dobrý DJ.
0: 100%, taky už jsem měl jako možnost něco si poslechnout. Takže určitě doporučuji. Potom bude následovat Enta.
1: Ano.
0: K tomu mi možná řekneš víc ty.
1: Upřímně úplně Entu jsem ještě neslyšela a vůbec nevím, co od jeho se tu očekávat, takže je to jedna velká neznámá.
0: No a zavírat to bude Teja.
1: Tak. Je to tak?
0: Myslím si, že Teja bude mít teda neskutečnou poctu, teda jako zavřít takovýhle sobotní nebo páteční nářez teda.
1: To si taky myslím.
0: To bude jako velice dobrý.
1: Páteční nářez bude určitě pokračovat i na Zion stage, kam se teďkom lehce přesunu. Mm-hmm. Celý den tam teda vlastně nebude ani jungle, ani drum and bass a celý se to zlomí hned po Michailovovi, kde otevřou od půlnoci kluci z Bass Café, bude to Fefe, Masta, MC Dave Trumpetin, Alík a Alík Live Drum. Takže tam bude tam live, myslím si, že on hraje na takovou trubku, není to úplně saxík, ale ta trubka Dave. Ano. K tomu budou mít i teda asi i drum. jako bubny live a Fefe s Mastou do toho budou hrát, že to bude určitě super. A hned po nich bude Bellyman a DJ Innovator, to si myslím, že bude taky dobrý. A z Bellymana si myslím, že měl Magenta minulý rok na majku.
0: Já si taky myslím.
1: Jestli bych nekecala. A možná myslím se, že tam i zůstane Bellyman, protože hnedka po nich
0: tak.
1: Bude Magenta, Breichus Pavian a MC Shabadi. Myslím si, že tam ten Bellyman i zůstane.
0: Já si myslím, že tady to zrovna, tady tahle ta jako zavíračka v jejich podání, to bude jako pořádný zvěřinec.
1: To bude pořádný zvěřinec, mají na to i hodinu a půl, takže od 3:30 do 4 do rána, protože vlastně v pátek jede Beats až do 4 do rána, takže rozhodně se potom přesuňte z DMB Forge na Zion, protože tam to bude mega hustý. A pokud máte rádi Magentu, protože Magenta je skurvený král, my to můžeme říct.
0: Všichni máme rádi Magentu.
1: Přesně tak. Takže šupi to tam. Já se tady lehce přesunu, jestli
0: určitě.
1: Už máš něco.
0: Na tunelu teďka v tuhletu chvíli vidím, že asi Drum & Bass nebude vlastně v pátek. To znamená, můžeme se přesunout volným krokem na afterparty do Fabriku, kde na second stage...
1: už to tady vidím, jo, jsou tady známější jména.
0: Tak, LTD, Barbara, Enforce, Bea, Sia Nemesis, Tony Terra, Moje maličkost, Mind Frequence a Volume Plus.
1: Možná bych se zastavila na chvilku u Sia Nemesis, protože jsem přednedávnem zjistila na internetu, jsem zachytila zprávu,
0: ano,
1: že Nemesis ne, že končí s hudbou, ale asi bude končit jako s drum and bassem jako takovým.
0: Ano.
1: Nechá jít Siu vlastním směrem a vlastně holky mají teď konc poslední nabukovaný akce před sebou.
0: Ano.
1: Takže pokud vám byly holky sympatický a líbilo se vám, jak spolu hrajou, tak je to jedna z posledních možností, jak je slyšet takhle dohromady. Takže ideální čas od 6 od rána do 7 ve Fabriku na afterce Sia Nemesis.
0: Nebudu lhát, že jsem za posledních ani nevím kolik let na té afterpárce do těch 10 neskončil. Potom víc podlo.
1: Já jsem na afterce nikdy nebyla ve Fabriku.
0: Aha.
1: Tak, ale asi si dokážu představit, jak to tam může vypadat.
0: Je to vždycky jako super možnost si zahrát, protože de facto velká část toho festivalu vždycky pokračuje dál ještě do těch klubů. To znamená, standardně, kdyby si dostala někde čas od 8 do 9 do rána, tak by si říkala, ježiši, to bude masakr, ale ono to většinou jako je masakr, ale v tom dobrém slova smyslu. Jako, no. Takže já už jsem měl možnost teda historicky na těch afterpartych po vlastně Beats for Love jako vystupovat a vždycky to bylo boží teda jako, takže určitě až skončí hlavní program na vlastně ve vnitřní části toho festivalu, pokračujte dál, protože ten line-up po tom pátku je našlapaný vlastně i v těch afterparty klubech.
1: A Fabrik není daleko, to si pojďme říct, Fabrik není vůbec daleko.
0: A myslím si, že to zvládneš jakoby lehkým krokem i ve velice upraveném stavu.
1: To si taky myslím, takže doporučujeme.
0: Přesně tak.
1: A můžeme se přesunout na finální den, čili sobotu.
0: Ano.
1: A začneme zase na Love by ČSOB stage.
0: Tam bych se chtěl zastavit ještě u jednoho jména, který není tak úplně drum and bass.
1: Dobře.
0: Nicméně za mě hrozně mě mrzí, že tu sobotu si tady tohleto neposlechnu, protože Virtual Riot live.
1: Já jsem si myslela, že řekneš tohle, i když jsem nevěděla proč.
0: Bude extrémní pecka.
1: Ok, a co je to, co to je? Pojď nám to trošku podpředstavit.
0: Virtual Riot je spíše teda jakoby dubstepové jméno.
1: Aha.
0: A je to taky jako multižánr, ale jako hrozná pecka. Hrozná pecka, hrozně zajímavý producent, taky jako historicky jsem od něho poslouchal jakoby hromadu věcí a určitě je to svým způsobem pro každýho různě jako rozšíření obzoru. Tak. Takže určitě doporučuji. Bude to skvělá show, ještě v podání vlastně toho liveka.
1: A drum and bassové otěže na Love Stage převezme už v 11 večer další legenda, to je sama legenda, Andy C. Je tady napsaný bez Tonyho Pipera, což mi úplně nesedí. Ale očekávám, že bude mít Tonyho sebou. Já jsem snad nikdy jsem Andyho neviděla bez Tonyho.
0: Já jo.
1: Fakt jo. Wow.
0: Bylo to teda ale historicky, no.
1: To si taky myslím. Takže to schválně budeme sledovat a bude to hodinu a půl dlouhej set. Myslím si, že kdo má rád Andyho, tak si přijde na své.
0: 100%. Tak, DNB Forge, jako je už každoročním zvykem, tak nedělní DNB Forge...
1: Sobotní.
0: Sobotní, pardon. Tak sobotní D&B Forge bude spíše toho tvrdšího charakteru. Tam to má na starost Forbidden Society, jestli se nepletu.
1: Je to pravda.
0: Jo, takže tam bude ostřejší program. Odpálí to spojená s Drum and Bass Showcase ve 4 odpoledne, kde bude vlastně Agatha, Flirt a Balanced. Mm-hmm. Potom tam bude Drop Database. To určitě doporučuji. Mára je supravej.
1: Mára je supravej a by the way, je to i grafik celého festivalu, takže pokud ho chcete podpořit i z jiné stránky, tak určitě běžte na jeho set. Je to mega šikula. Skvělý producent, grafik, DJ, človíček.
0: Souhlasím. Potom Visages.
1: Wow.
0: Takže pecka.
1: 100%. Dám ruku do ohně za to, že kluci, když budou začínat hrát se, tak snížej tempo na 140 a budou postupně gradovat. Takže kdo má tohle rád, kdo má rád 1985 music, tak rozhodně 18.00 D&B Forge Visages.
0: Potom teda ještě extrémní pecka. Mm-hmm. Kasra.
1: Mm-hmm. Don Papa Kritikálu.
0: Tak přesně tak. Takže za mě taky určitě doporučuji. Je parádní, prostě když se podíváš na ten line-up, kolik vlastně takovýhle vlastně producenti hrajou. To ano, je masakr.
1: Ano, ano, je to tak.
0: Jo, takže jako od sedmi do osmi si dát takovouhle bombu, to je paráda. Potom teda už skočíme do Neurofunku, následuje od 8 hodin Scrimor. Následně po něm potom italský tornádo Amerikán.
1: Přilítne, prostě přijít, tak jsem tady.
0: Potom Aggressor Banks.
1: Ano.
0: Ty teďka taky jako vydávají poměrně dost muziky, takže určitě to bude pecka. Nevím, jestli přijedou oba dva nebo jeden. Takže uvidíme, na to jsem poměrně zvědavý. Potom už taková evergreenová klasika Eatbrainu, Jade, Venom, B2B, Mindscape.
1: Ano.
0: Mindscape si teďka upravil to jméno.
1: Vyndal si pár písmen.
0: Tak, tak, tak.
1: Je to jako asi moderní. Tak ty to máš vlastně podobně.
0: Jo, jo.
1: Tak asi víme, kde to okoukal, že?
0: Ale není tam dvojtečka.
1: Není, chybí mu dvojtečka. Takže máme tady ještě Vítku, ano, ještě to není dokonalé. Potom po něm od půlnoci Pitius. Mhm. Takže další skvělý producent. Mm-hmm. A potom Shadow League. Kdo jsou Shadow League?
0: Shadow League je Black Sun Empire a Virus Syndicate.
1: Aha, tak to bude taky zajímavý.
0: Jako za mě tohle bych moc rád viděl. Mm-hmm. Tohle bude hodně velká bomba.
1: To bude asi vysoká škola neurová.
0: Je to tak a celým večer bude zakončení, jak už je zvykem, ultimátním B2Bčkem vlastně všech přeživších.
1: Ty jsi přeskočil Forbíka.
0: Já to neviděl, neslyšel.
1: To bych měla i vystříhnout, takže budu dělat záznam.
0: Já už vidím Ultimate a prostě mě to zaujalo.
1: Ano, takže ještě od 2 do 3 Forbidden Society.
0: Který má vlastně na starost celý ten program. Na tu,
1: ano, celý ten večer.
0: Ano, takže to, ten si to po ostatních headlinerech zakončí a pak bude to ultimátní B2Bčko.
1: Ano, a vlastně před, myslím, že v roce 2023 to byl Fade Black, a někdo a bylo to strašně super, takže vyplatí se vydržet až do konce.
0: 100%, jako bude to minimálně jako neskutečná sranda.
1: 100%.
0: Takže,
1: a teď teda super. Jdeme dál. Já koukám, ano, na Zion Stage dostal propustku v 7 večer Fanfic. Tak to jsem zvědavá, co tam Fanfic bude hrát. To by mě teda docela zajímalo. Ale bude ještě i nějaký jiný drum and bass a junglík. Od 10 od večera na zmiňované Zion Stage bude Demolition Man a Crack in Dub. Takže bude i nějaký dub asi.
0: Mhm, vypadá
1: protože
0: to
1: většinou
0: tak.
1: Všichni, co mají v názvu dub, tak hrajou dub. A pak taky ještě od 1 od rána nesmí chybět místní lišák Suburbass.
0: Jo, to je taky zajímavá postavička.
1: To je zajímavá postavička a on vlastně hraje furt stejně, vypadá furt stejně, je to taková rychta, bych až řekla.
0: Ano, ano,
1: s velkým
0: ano.
1: R. A on vlastně hraje live z Abletonu.
0: Ano.
1: A rozhodně to stojí za to. Maluje si tak oči na černo, je takovej démonický až.
0: Jo, je to říkám, zajímavá postavička, hodně se ho mám spjatý s cross klubem.
1: Ano, ano, ano,
0: jo,
1: ano.
0: Takže tam jsem ho často potkával a je to sympatiák.
1: A teď koukám na Freedom Stage a tam je to taky zajímavý.
0: To teda, Gexan, potom tam je DJ.
1: Hláska, ale taky koukám Imanu od 9.
0: Ano, Garnisí.
1: A hned po Imanum ještě Banshin.
0: No a ještě tam máme i Raida. No, tak to jo, Imanu a Banshin teda to...
1: Asi budou hrát teda taky nějaký divnostyly.
0: Já si taky myslím.
1: Protože no. Oni kluci to taky umějí. Taky to bude asi v nižším BPM, si myslím. Ale co přesně to bude, to si... kluci nechají pro sebe, musíte tam jít a poslechnout si to.
0: Je to tak. Na Tunnel Stage ze známějších lidí tady máme Bídáka.
1: Ano.
0: Ano, potom tam vidím Symbionta, Neural a Malware.
1: Ano, a taky Tjuldu, Overtaskta a Overtask.
0: A Indigo.
1: Ano, blbě se to skloňuje.
0: Je to tak.
1: A na Absolute Stage, pozor, bude hrát BA.
0: Vidím.
1: Myslíš si, že bude hrát teda nějaký jiný styl, anebo?
0: Těžko říct.
1: I když na tom Absolutu si asi taky můžeš hrát, co chceš.
0: Já si taky myslím, že tam je možnost asi jakoby cokoliv.
1: A když to projdeme teda ještě dál...
0: Tak tady už asi přesuneme teda na Afterparty Fabriku.
1: Je to tak?
0: To tak koukám.
1: A to už je úplně poslední, jo. Co můžete vycucat z festivalu Beats for Love.
0: Mm-hmm.
1: A tady už koukám, že budou ale zajímavý ještě i Brick House Afterparty.
0: Vidím.
1: A dáme teda první Fabry.
0: Určitě. Tak tam začíná Zerkmod. Potom tam je Niklos a No Case, potom teda z Německa Heider, můj kamarád, potom Rugan, Toxy, to je taky německý DJ, Mai Das Mai, a Frank Schreck a Richard, taky mladí producenti, super, a bude to zavírat od 10 do 11 dopoledne Denix. Opravdu to bude závěr festivalu, to už bude jako Last of Us.
1: Brick House After Party Main Stage otevře Manýr, potom bude Ziggy SC od 4 do 5, potom Cockroach,
0: ano.
1: A potom Ron X a Dry Rot. A ještě bych teda jako úsměvnou věc na závěr vzala, koukám na tu druhou stage a tam je opět DJ Daniel, opět od 3 do 6 do rána.
0: Je to úplně alter ego.
1: Ano, prostě tady Daniel nemá dost a řekl, že vezme všechny 3 dny, prostě celou afterku odehraje sám, že mu je to úplně jedno. Jestli nás posloucháš, Daniele, prosím tě, napiš mi, já bych se tebou chtěla seznámit.
0: Určitě, jsi frajer a doufám, že Beats for Love příště na minimálně každý den na nějakou větší stage zařadí aspoň na 8 hodin DJ Daniela.
1: Přesně tak. Takže přátelé, to byl souhrn toho, co nejlepšího můžete z drum and bass a bass music slyšet na Beats for Love, který se uskuteční už příští týden v Ostravě ve Vítkovicích.
0: Kdo z vás ještě nebyl na festivalu Beats for Love, tak určitě doporučujeme navštívit jedna, která je vám velmi, ale velmi zajímavý areál, kde se vlastně koná celý ten festival. Je
1: ano.
0: To zakomponované do starých železáren.
1: Ano.
0: Každá stage je unikátní, super jídlo, je to opravdu pecka. Takže...
1: Nebyly to jenom železárny, byla to vlastně opravdu důlní oblast,
0: ano.
1: Kde se vlastně těžilo a je to tam opravdu nádherný, vlastně ten areál funguje i přes rok bez festivalu, takže vlastně máte ještě takovou přidanou hodnotu, že se posuníváte do areálu, kde byste normálně i platili nějaký vstupný a můžete tam strávit krásný festival, plný hudby a kde je celkem asi 16 nebo 17 stage.
0: Je tam toho opravdu hodně.
1: Je tam toho opravdu hodně, takže pokud ještě nemáte vstupenky, myslím si, že nějaký určitě ještě jsou na nějaký dny a moc si to užijte.
0: Tak, my se teďka vrátíme za písničkou a potom si ještě rozebereme určitě nějaká témata, koukneme na to, kde se co teďka ještě hraje po víkendu a ještě se o něčem popovídáme.
1: Tak jo, jsme Rave On Air.
0: Tak.

0: Dámy a pánové, stále ladíte Rave on Air na vlnách Dance Rádia. Za mixem teďka Sovča, udělali jsme zase rošambo.
1: Ano.
0: Čeká nás tento víkend pořádných pár mejdanů, tak si pojďme říct, kam můžete tento víkend jít zapařit.
1: Tak jo, já to odpálím v pátek a náš drahý kolega Switch bude slavit narozeniny na Paloučku, takže určitě všichni přijďte, všichni jste vítáni. Zahraje tam Slowdown, já, Sofika a taky Mustafa a Šerif. A určitě bude hrát i Kuba, ale podle mě se tam prostě jenom nenapsal, Kuba, protože dělá drahoty.
0: Kuba je headliner.
1: Kuba je headliner.
0: Tak, přesně.
1: Tak, přesně tak. Takže pátek Palouček.
0: Pátek taky můžete navštívit parník Tyrš, kde kluci z Rezone budou mít Vajnyho. Dále jako support Redex, Nelik, Prase, No Cure a Audiocuts.
1: Ano, takže z Paloučku, já bejt vám, tak se jdu podívat na Palouček, tam si dám nějaký dobrý jídlo a pití a pak se přesunu na náplavku a nalodím se na parník Tyrš, protože tohle to bude hrozně dobrý a Vajný by mohl zahrát bombovej set.
0: Já si myslím, že to bude hrozná vajbovka.
1: Vajnyovka. A v pátek taky Cross Club nebude ledem a bude tam na další Next Gen Audio Night. Bohužel beze mě, to se dozvíme v další části pořadu, proč beze mě, ale vystoupí Sylphs, Magenta, Jimmy Danger a taky skvělej support Next Genu On Time, Critical J, Mados, Onliner, Subsco, Antihero, JP, Sally, DB, Bresto a taky kluci na majku, Badabab, Donny D, Killfrost a Plio.
0: No, docela našlapanej line-up.
1: Docela našlapanej.
0: Páteční mejdan bude patřit Drum & Bassu i v Chapeau Rouge, kde bude mejdan Ravers.
1: Mm-hmm.
0: Tam můžete slyšet Lynn, takže Linda na headliner pozici.
1: Ano, nebo takhle,
0: se to
1: hele,
0: tak
1: jakože, takhle, pro posluchače, ten flair vypadá tak, že je tam černý čtverec, nahoře napsáno Ravers a potom jsou všichni DJs se od zhora dolů napsáni všichni stejným písmem, ale Lin jako první. Takže no, ano, je to jasný headliner.
0: Linda je jasný headliner.
1: Jasný headliner.
0: Polin je tam No Control, Knife, Play asi, je to možný, Blaze Toys, Aldis, Lavaggio a Vertigo. Když řeknete tajné heslo Ravers, tak máte vstup zdarma.
1: Wow! Ale je to tajný.
0: Ale je to tajný.
1: Ravers.
0: Tak, můžeme jít gratis.
1: OK, aha, a takže tady padla na mě ta centrála.
0: To si klidně vemu já. V centrále v pátek

0: Maidan od...
1: Heftymes.
0: Od Heftymes, přesně tak. Ve vodě tomu budou kluci Duplicates, takže to bude pořádný nářez a zbytek zbylých 25 DJů bude z řad Heftymesu.
1: Ano, ale je to 26 DJs plus 13 crew plus 3 MC plus workshop plus... jakože bude tam dropovat nějaká nová značka, jmenuje se Heftymes.
0: Tak oni takhle, oni mají, já si myslím, že nějaký svůj merch takhle, jo, takže si spíš myslím, že to bude nějaká nová kolekce.
1: Aha, a bude tam i malování svíticíma barvama?
0: Mhm, vypadá to tak.
1: Hustý.
0: Je fakt, že ty Heftymesy, jako ať to mají kdekoliv, tak vždycky měli hrozně zajímavý stage.
1: Ano, ano, takovou přidanou hodnotu
0: tak,
1: trošku.
0: Tak, tak, přesně tak, takový pozlátko.
1: A v pátek, pokud budete někdo nemajte se, a bude už tam, budete mít už plný zuby punku a všech kapel, co tam bude, tak na Jameson Battle Stage vystoupí Zlomená scéna a Přátelé. A to už po Asian Dub Foundation od půlnoci do pěti do rána bude Simple Souls, Sublime, Pixie, Kamča, Eska, já, Sofika a 100 a můžu prozradit, že já, Eska a 100 budeme od půl třetí od rána hrát back to back to back, takže tam bude asi i nějaký junglik.
0: No to 100%, jinak ten line-up, nebo respektive takhle, ten plak už vypadá moc dobře. Ten mě
1: jo,
0: baví.
1: Jo. Bude to moje premiéra na Mighty Sound, takže jsem zvědavá, slyšela jsem na to jenom pozitivní ohlasy, jakože je to super festival, tak jsem zvědavá a těším se.
0: Potom teda v sobotu v Lipencích bude poslední Zvonění Fest. Vidím, že to je rozdělený na denní a noční program, koukám správně.
1: Tak? Ano.
0: A ty hraješ kdy, Sovčo?
1: Já hraju přes den. Já hraju ve 4 hodiny odpoledne a budu hrát čistě 160 BPM jungle set a na majku budu mít MC Teru.
0: A kdo tam s tebou ještě bude?
1: Vystoupí se mnou taky moje skvělá kamarádka Lady Sue, která je tyto Slovenka, žijící v Londýně, a ta si vezme na paškál všechny odrůdy bass music od 140, nebo možná i od 130 BPM až do 175. A když teda vezmu ještě další holky, tak taky Mess Jones, Tera, Binballer, Reza, Eliza a Unixa.
0: To bude hrozný babinec.
1: A vezmeš si ten noc na paškál? Tak jo.
0: Noční program bude potom i ze zástupu pánského. Je to tak?
1: Ano.
0: Tam to krásně zkomolilo.
1: Je tam ještě jedna slečna, je tam jedna slečna. Ano, a zbytek hoši.
0: Takže headlineři Madface, Pomodor, Volume Plus, potom tam bude Miro a Volhek.
1: Ano.
0: AST, Medway, Mantis. To je to dámské zastoupení,
1: ano, ano,
0: je to tak?
1: Ano.
0: Madstroke, Nocturne a Balasek.
1: Ano, a budou tam i skvělý aktivity přes den, budete si moc s pomocí Squat Music vyzkoušet, jak se vlastně hraje, pokud jste nikdy nehráli, můžete přijít, bude tam určitě i nějaká fleška zapíknuta, takže se můžete prostě vyzkoušet, jaký to je si zahrát, jaký to je beatmatchovat a jaký to je prostě si to vyzkoušet. Pak tam bude taky graffiti workshop, kde dostanete určitě nějaký sprayky a budete si moc vytvořit třeba smajlíka. Pak tam bude yoga s Pak tam bude yoga s Petrem. Já nevím, jestli Petra znáš.
0: Kreativní opět okýnko Sovči. Můžete si namalovat smajlík.
1: A může být i zameračený.
0: Takže dámy a pánové, pokud někde po Praze uvidíte nakreslený smajlíky, tak víte, na koho se obrátit.
1: Ještě bych chtěla vypíknout ty jogu s Petrem. Já nevím, jestli Petra znáš.
0: Neznám, neznám.
1: Petr chodí hodně na akce, je pravda, že hodně jako na typu jako Znamená scéna a tak. A vůbec jsem netušila, že dělá to, co dělá, dokud jsem neviděla první Lidlsko jako s upoutávkou. Ano. Jak on úplně pracuje se svým tělem, jako to, co on dělá, je to hodně hustý a vlastně bude cvičit takhle dvakrát. Ne, pardon, to je Míra, ne Petr.
0: Ajaj.
1: Ale bude i yoga s Petrem. A bude to super určitě. Ale bude i kalistenika s Mírou. A to je právě to, jakoby to pohybování tím celým
0: to
1: tělem.
0: To kalistenické cvičení, jako jo, přesně jo, tak. Jo, cvičení se svým dělem. Jakoby,
1: přesně
0: no.
1: Tak. A bude taky harm reduction přednáška, nic pro nás. A taky kaligrafie, takže i kdybyste si chtěli přiučit něčemu novému, tak bude i kaligrafie a bude i jídlo a pití. A na co jsem já úplně natěšená, tak je létající kakao bar, kde budou podávat speciální takový to pravý kakao,
0: jasně.
1: Co tě trošku jako tě trošku tak, jako jak to říct, nabudí.
0: Aha.
1: Tak na to jsem zvědavá. Dám si určitě minimálně dvě.
0: Tak ono vlastně, jestli si pamatuješ, tak dřív se na festivalech objevoval takzvaný Space Bar. Zaregistrovala
1: se tady? To jsi že to zaregistrovala.
0: Turbo Diesel.
1: Ježiš.
0: To DJčko bylo super.
1: Ježiš. Nemůžu asi říct, kolik mi bylo, když jsem poprvé objevila Space Bar, a to myslím, že to bylo na Winter Konspiraci.
0: Je to možný. Já jsem teda Space Bar už zažíval právě i na Lety Trolech a Imagination festivalech. A až nedávno, prostě, protože mi to furt nedalo a potom to nějak zmizelo, že, z těch akcí,
1: ano.
0: Tak jsem se hrozně dlouho pátral vlastně, co to vlastně jako bylo, jo, takže dostal jsem odpověď, že to vlastně bylo jakoby v tu dobu povolený vlastně jakoby substance, že jo, hodně tam jako bylo i přírodních věcí, přírodních stimulantů a tady tohleto. Ale bylo to geniální.
1: Bylo to geniální. Takže jestli chcete čuchnout k tomu, jak vypadal Space Bar a taky k dobrý hudbě, k dobrýmu pití a k dobrý lokalitě, protože to bude úplně první mejdan, který se na téhle lokalitě bude konat, tak už v sobotu jezero Lipence, krásná dostupnost centra Prahy, budeme tam, budeme se na vás těšit.
0: Je to tak?
1: No.
0: Tak na co se nejvíc těšíš, Sovčo, tento víkend?
1: Na co se nejvíc těším tento víkend? Mm-hmm. Těším se hodně na to Mighty, na to jsem zvědavá, a pak se hodně těším právě na poslední zvonění, těším se, až se uvidím s Lady Sue a poslechnu si všechny sety, těším se taky na Volheka, kterýho jsem dlouho neviděla a dlouho neslyšela, takže si myslím, že to bude kvalitní a určitě tam budu zůstávat, nechci říct až do ranních hodin, to nevím, ale určitě tam budu zůstávat trošku déle, takže pokud byste i chtěli třeba přijít pokecat nebo něco, já tam budu.
0: To je vždycky taková věc, kterou si nemůžeš dopředu slibovat.
1: Přesně
0: já vždycky
1: tak.
0: Řeknu, tentokrát to už udělám to dospěle, přijdu domů normálně a vždycky to nevíde.
1: Ale já to mám právě poslední dobou naopak, já všude říkám, že já tam budu nejdýl a pak odcházím mezi prvníma, jo, protože pak říkám, že jsem unavená, jak si spát.
0: Tak ono svým způsobem je to taková reverzní psychologie sama na sebe, že jo?
1: Přesně tak, přesně tak. Asi pomalu vlastně už máme 4 minuty do konce. Což je, uteklo to jako blázen.
0: Přesně
1: znovu.
0: Tak.
1: Doufám, že i vám, že jste se s náma bavili. Dneska to bylo trošku víc, jsme kecali, trošku jsme si probrali nějaký festival. Tak budeme rádi, když nás budete poslouchat i příště. A nezapomeňte nás i sledovat na našem Instagramu Rave on Air s potržítkem.
0: Tak, je to tak. Řekla jsi vlastně úplně všechno správně.
1: Tak jo.
0: Normálně ti namaluju smajlíka dneska. No tak jo, dámy a pánové, my moc děkujeme, že jste nás dneska poslouchali, příští týden jsme tady zas, vyrazte na mejdany, sledujte nás, poslouchejte Drum and Bass.
1: Oh yeah.
0: Mějte se hezky, my jsme Rave on Air.
1: Pa, pa.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dance Radio. Dance Radio.

is John Digweed. This is Transitions.